0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
3: Nemám hodinky.
2: Dobře, tak za 15.
1: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho bouchal kladivem a omylem.
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové.
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím. Ty jsi na nejlepší cestě, Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Si představím, že nám teďko zůstane na krku.
2: Jak to?
1: No co se divíš? Přeťa byl poslední mladý vodník v Čechách. Hmm. Kdyby byl nesnět omylem husí krev, mohli být sorry.
2: Toho idiota bych si stejně nevzala. Žít někde na Veronce.
3: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava.
2: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie. To já bych dovedla taky.
3: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
1: Tak počkej, počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
2: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
1: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
2: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
2: To znamená jako teda na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
2: No v listopadu říkal.
1: No 17.
2: 17. no.
1: A kde?
2: Kde?
1: No. Na Al. Al?
2: Na Al Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo ti vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
0: Rock Radio. Konec legrace.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Tak, poslední. Poučit svého syna o pravidlech a rizicích onanie.
3: No to jsem zvědavá, co z tebe vyleze.
2: No tak z toho nedělejme nějakou aféru. Onanoval každý. A kdo říká, že ne, ten to dělá dodnes. No.
3: Co ty, tati?
2: Já bych rád, ale mám maminku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
2: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No prde, to bude domluva s tebou. To mě ještě scházelo. No vidíš, hele, jsou tady. Bačkory. Tvoje. Zuž si boty, rozumíš? A vem si bačkory. No tak rozvázat boty si snad umíš, ne? Hele, hlavně mi tu nebreč, jo. Já z toho taky nejsem na větvi, že si tady jednu noc to vydržíš a pak půjdeš k hrobníkovi. Když si to zavařil, tak ať si to vyžere debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Venda

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Srpnový rockový referenda otevřeme ladně s melodickým rockem. Jedničku mají Firehouse s deskou Hold Your Fire z roku 1992. Dvojku dostali Giant a album Last of the Runaways z roku 1989. Nebo můžete zvolit Saigon Kick a desku The Lizard taky z roku 1992. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia.
0: Rock Rádio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher. Máme 1. srpna, ano, oficiálně další měsíc. Já doufám, že se dneska máte dobře, ať už vás donutilo takhle brzo v sobotu vstát cokoliv. Mám tady pro vás na začátek Guns N' Roses, Amarante, anebo Smash Mouth a jejich All Star z roku 99 a samozřejmě ze Shreka z filmu, určitě jste viděli. Rockeři, ať už dneska plánujete cokoliv, mějte krásný den. No a já jsem tady pro vás celý dopoledne.

0: Dobré ráno, rokeři, tohle byla Tublatanka z roku 86, zkusíme to cez vesmír. No a my pokračujeme, máme 7.18 a doufám, že se pomalu probouzíte. Pokud teda nejedete autem, to buďte určitě probuzený a mohl by vám s tím pomoct třeba No Guitars, Three Doors Down, anebo Kysáci, I Was Made For Loving You.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Trocha Freddieho Mercuryho takhle na ráno. 7.41, vy posloucháte Rock Radio a tohle byly Queeni. I was born to love you. Stejně jako kysáci máme velice romantickou otvírací hodinku. Zahráli I was made for loving you, tak právě Queeni I was born to love you. OK, no dobře, tak my pokračujeme. Mám tady Lindemana Fish On, to zas tak romantický není. Vana z toho věci, sbírka zvadlých růží a Killers, Somebody Told Me. No a já bych nejradši zahájil poslední blok v rozjezdový hodině s Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis a spol Other Side z roku 99.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Ptáš se
1: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
5: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
6: Převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 28 až 32 stupni Celsia, na Moravě 31 až 34.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
5: Rock Radio, rockovej víkend.
6: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, já jsem váš průvodce a moderátor rockovou muzikou dnes celý dopoledne. Máme 1. srpna, já doufám, že se dneska máte dobře, ať už plánujete cokoliv. Venku bude zase vedro, ale samozřejmě potom přijdou bouřky, vyčistí se nám vzduch. A ten se vyčistí určitě i tím, že vám pošlu nějaký pořádný rockový kousky, i včetně písně na přání. Pište mi do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song. Jsem zvědavý, jaký dneska máte rockový apetit. Teď už Judas Priest a jejich Breaking the Law.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, tohle byl David Koller, Chci zas v tobě svát z roku 93. Kdo by to byl řekl, že je to tak stará věc už, která je samozřejmě na Rock Radio furt relevantní, stejně jako píseň na přání. Děkuju všem, co píšete do Messengeru Rock Radio i takhle po ránu. Mám tady zprávu od Péti, že by chtěl zahrát k dnešní šichtě, jelikož musí být i přes víkend v práci, Sum 41 Fat Lip. Samozřejmě, Péťo, já to tady mám připravený, věc z roku 2001, moje oblíbená, a tak si to pojďme společně užít.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
14: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! 7místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rolling Stones a jejich Angry z 3 let zpátky. Tohle je věc z roku 2023. Vy posloucháte Rock Radio, no a rockeři, máme sobotu, to znamená i rokový referendum, já nechci předbíhat, ale večer, vždycky v 7 v sobotu vám zahraje jedna z deska, kterou vy si odhlasujete na rockovýradio.cz v rámci rokovýho referenda, no a hlasujete celý týden, vždycky na výběr máte 3 různý desky. Tentokrát tam je Firehouse z roku 92, Hold Your Fire, Giant z roku 89, Last of the Runaways, nebo Saigon Kick z roku 92, The Lizard. No a rockeři mají to rozdělené o 33%. Giant 33%, Saigon 34%, Firehouse, máte celý den na to ještě odhlasovat, tak rockeři určitě hlasujte na rockovýradio.cz do konce hodiny, Panoptico, Beast in Black nebo YouTube, With or Without You.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Fenomén Šance Liga je zpět.
5: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
4: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky, tak s tím počítejte. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom 31 až 34.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor rockovou muzikou dneska 1. srpna. Doufám, že se dneska máte dobře. Leto je v plném proudu, určitě nekončí. Doufám, že už jste něco pořádného zažili a že máte něco super v plánu. My v téhle hodině se podíváme třeba na Green Day, Pub Evil nebo 13. století. No a hned potom oslaví, on teda slaví celý den, jo, ale oslaví narozeniny frontman kapely Def Leppard. Kdo víte, kdo to je, tak mi určitě napište do Messengeru Rock Rádia. Já jsem zvědavý, kolik z vás to ví. My ho samozřejmě oslavíme, něco si o nich řekneme a i si je pustíme. Jak už jsem sliboval, 13. století, karneval.

Rock Radio. Rockovej výrok. Song dá dohromady každej pitomec, co zná pět akordů. Akorát to nejspíš bude kravina. Joe Elliott.

0: Tak tohle byl hlas Josepha Thomase Eliota Juniora, zvaného jako Joe Elliott, frontman kapely Def Leppard, a tohle byla jejich píseň, 2022 vyšla, Take What You Want. 1. srpna 1959, lépe řečeno 1. srpna, slaví právě Joe Elliott svoje narozeniny, konkrétně 67. narodil se v 59. v Sheffieldu, no a jinak samozřejmě se taky nazývá, má přezdívku Zef. Každopádně byl ovlivněný 70. letma, jako byly kapely T-Rex, Mott the Hoople, Ziggy Stardust, no a jeho ten stát se členem skupiny Def Leppard přišel, když se spojil s formací Atomic Mass, založenou Rickem Savagem a Petem Willisem v roce 1977. Já jsem na nich rockeři byl, když tady byli s Motley Crue před 3 lety, myslím, věřím tomu, že hodně z vás byli taky na tomhle koncertě v Letňanech, bylo to úžasný. Myslím si, že jsou totálně schopní naopak headlinovat nějaký takovýhle koncert i třeba přes Motley Crue. Já mu z Rock Rádia přeju všechno nejlepší k narozeninám. Ještě se k ním vrátíme, no a my teďko pokračujeme. Divoký byl System of a Down, anebo Scorpions, Send Me an Angel.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
5: Zach Wild a jeho Black Label Society.
4: Veselá parta Aylstorm.
5: I Američané Savatage a Testament.
4: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
5: To je festival Rock Castle.
4: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

dneska musí nějakou dobu trvat. Nikdy nic nebudeme kopírovat. My to prostě rychle neumíme dělat. Až to bude, tak to budem servírovat. Dělat tuhle práci není fakt med. Makáme na tom už přes 20 let.

0: Faith No More, Easy z roku 93, rokeři, já doufám, že i v rámci poslechu Rokrády a vy máte Easy den a že plánujete něco fajn. Pokud jste v práci stejně jako já, tak doufám, že vás to baví aspoň z poloviny, jako mě baví vám posílat pecky jako třeba Bryan Adams, Aerosmith, JT Corp, anebo Within Temptation a i Faster, to obsahuje poslední blok v hodině, no a samozřejmě po desátý si dáme píseň na přání, s tím počítejte, teď už ale nějaká kultura.
1: Rock Radio, co se děje?
2: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
5: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
4: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Rádio. Počasí.
1: Dneska převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom 31 až 34.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, máme 10. dopolední za půl minutky a doufám, že se dneska máte dobře na 1. srpna. Léto v plném proudu a doufám, že už jste byli na nějaký tý dovolený nebo máte ještě něco super v plánu. My teďko odpálíme další hodinu, dáme si Gamurej, dáme si Alice Coopera nebo Ozzyho Osborna a Just Want You a já bych chtěl, abyste vy psali do Messengeru Rock Rádia o svůj oblíbený song, máme totiž píseň na přání, jak je o víkendu zvykem, takže každou druhou hodinu zahraju něco podle vás. Pište mi do Messengeru, no a jak už jsem sliboval, Ozzy Osbourne, chybíš nám.
0: Rock Rádio.

0: Valda Gang na jednu noc na Rock Rádiu s Martinem. No a my máme 10.16 vetlovský čas a to znamená taky píseň na přání. Děkuju všem, co píšete i takhle o víkendu. Já tady můžu odbavit dokonce dvě různé písně na přání. Jedna teda bude na základě toho, že jsem tu píseň určitě už v playlistu měl. Je to věc z roku 2025, Komunál pro tebe, o to si napsala Nikol, takže Nikol, máš štěstí, Komunál zahraje. No ale předtím jdeme ještě tady na Kubu, který mi napsal. Zdravím Rock Radio, prosím o zahrání nějaké písně Dimitri a Rakajen, už se mi pomalu krátí prázdniny, tak něco, abych nemusel ještě myslet na školu. Díky moc za zahrání, Kuba. Kubo, já tě zdravím, nestrácíme náboj, stejně jako nestrácí naději, že si ještě opravdu užiješ ty prázdniny. Z minulého roku Rakajen a Dimitri věřím, že znáš a věřím, že si užiješ.
1: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
2: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Tohle byl Plastic Bertrand. Samozřejmě nebudu se opovažovat vyslovit název písně. Vy z roku 97, teda chci říct 77, určitě znáte belgický zpěvák a skladatel. Myslím si, že tohle je jeho opravdu nejznámější píseň, takže pokud byste měli zájem si ji vyslovit sami, tak můžete, dá se snadno najít. My pokračujeme, do konce hodiny mám tady Motley Crue, Chet Kroeger, anebo Sabaton a Tři sestry, život je takový rockeři. Klasika tady na Rock Rádiu.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Stres.
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!

0: webu iFM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě potom 31 až 34.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Z Rock Rádia se vám hlásí Martin Melicher, já jsem váš průvodce a moderátor rockovou muzikou. Dneska celý dopoledne máme 11. dopolední 1. srpna. Já doufám, že si užíváte léto pořádně. Můžete si ho užívat určitě ještě víc. Právě s Rock Rádiem mám tady pro vás v playlistu Halloweeny, Miroš Majdu, ano, Van Halen, Panama jejich z roku 84. No a hned potom si dáme Def Leppard, protože jak jsem zmiňoval předtím, Joe Elliott, jejich frontman, dneska slaví 67. narozeniny. Něco málo si o pánovi řekneme a samozřejmě, jak jsem sliboval, pustíme si i tady tu hair metalovou kapelu.

Rock Radio. Rockovej výrok. Song dá dohromady každej pitomec, co zná pět akordů. Akorát to nejspíš bude kravina. Joe Elliott.

0: Def Leppard a jejich Women z roku 87 a samozřejmě v čele s Joem Elliottem, frontmanem téhle kapely hairmetalový, narodil se právě 1. srpna 1959, dneska slaví 67. narozeniny. No a s kapelou Def Leppard je opravdu velice dlouho a naposledy vydali Diamond Star Halos v roce 2022, předtím 2015, 2008, 2006 a 2002 desky, což je vlastně tady v tom století, tisíciletí. No a každopádně, kolik jich těch desek vydal z Def Leppard? Celkem 12, myslím si, že je to teda úctyhodný výkon. Tady to album Women, ale přečeno album Hysteria z roku 87, je jedno z nejlepších, co opravdu Def Leppard vydali a myslím si, že ten zvuk, ten sound svědčí za vše. My pokračujeme, rockeři, dáme si Metallicu, Whitesnake, My Chemical Romance anebo Rybičky 48, slibuju, že nebudu pít.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

Jen mrtvá ryba plave s proudem. Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

0: ZZ Top, Viva Las Vegas z roku 92 na Rock Rádiu s Martinem. No a rockeři, pokud nemáte v plánu žádný živák na celý víkend, tak my vás tady na Rock Rádiu zachráníme, protože v neděli 2. srpna se můžete těšit na kapelu Citron. Vždycky od 7 do 8 v neděli hrajeme živák podle vás, samozřejmě bez keců a nepřerušovaně, takže určitě pokud nemáte co dělat později v neděli, tak určitě od Rock Rádia neodcházejte do konce hodiny do Gakis and Dynamite nebo Patti Smith.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
3: Fenomén Šance Liga je zpět.
4: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
3: Všechny zápasy fotbalové Šance ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
5: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: počasí.
1: Převážně polojasno, zejména odpoledne se budou vyskytovat lokální bouřky. No, nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na Moravě 31 až 34. Zítra 2.8. převážně polojasno až oblačno, jen výjimečně možnost bouřky 27 až 31.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásné poledne vám z Rock Radia přeje Martin Melichir. Já jsem ve studiu v Praze, koukám ven. Venku máme líp jak včera. Včera bylo opravdu letní pražský počasí, tady minimálně. Věřím, že ve všech koutech republiky, že jste to zvládli s přehledem. No a každopádně teď si dáme Theory of a Deadman, Scorpions, Joan Osborne, One of Us. Je to moje poslední hodina pro dnešek, zítra tady budu hned z rána znova. Dáme si píseň na přání. Pište mi do Messengeru Rock Radia o svůj oblíbený song hned teď a já vám pošlu píseň podle vás a samozřejmě vzkážu vzkaz, pokud to bude něco, co vzkázat opravdu můžu. Joan Osborne, One of Us z roku 95.
0: Rock Radio.

0: Dimitri a jejich Arie z roku 2024, 12.17 na Rock Rádiu s Martinem. Za chvíli sem přijde Kája Rockeři, předáme si to a ta tady pro vás bude celý odpoledne. Ale ještě furt jsem tady já, teď si dáme píseň na přání, mám tady zprávu od Terky. Zdravíme do rádia, sestra očekává prcka, tak bychom chtěli nechat zahrát With Temptation, Shot in the Dark, ať z prcka vyroste pořádný rocker. Díky, Terka, já prcka zdravím samozřejmě i ségru, i tebe tady. No a mám tady pro vás Within Temptation z roku 2011, Shot in the Dark, tak si to užijte. No a samozřejmě rockeři, na koho se nedostalo, nebojte se, Kája v příští hodině má pro vás taky píseň na přání.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
6: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
7: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
8: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
7: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
8: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
7: Více informací v restauracích KFC.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

0: Land of Confusion od Genesis. Phil Collins samozřejmě v čele, ročník 86. 12.36 na Rokradu, já tady mám ve studiu určitě mladší ročník, tady naproti mě sedí Kája. Ahoj Kájo.
1: Čau.
0: Hele, a jak jsi se dneska těšila na celý odpoledne?
1: Extrémně. Miluju odpoledne.
0: Miluješ odpoledne, miluji, protože nechceš vstávat a...
1: To bych tak zase neřekla, Martina.
0: Dojíždění by bylo horší. Hele, každopádně, ty určitě už víš, že dneska... Ano, že dneska slaví narozeniny Joe Elliott, což je frontman kapely Def Leppard. Já vím, že ty miluješ Def Leppardy. Prostě
1: miluju.
0: Řekni mi teďko, kdyby si měla hodnotit svoje tři nejoblíbenější kapely. Jak jdou postupně a který to jsou?
1: Takže první Guns N' Roses.
0: Ok, to je prostě přesto nejde vlak.
1: Přesto nejde vlak. Druhá Metallica.
0: Ano.
1: A třetí Def Leppard.
0: Def Leppard. No vidíš, ale tak jakoby v té Metallice se určitě shodnem, pak ale jsem tam hodně grungeový, takže tam mám Pearl Jam a Nirvánu.
1: Nirvánu?
0: Nirvánu. To je srdcovka, nostalgie. Rokeři, nemyslete si, že jsem basic v tomhle casual, ale jakoby opravdu to tak je. Ty si to tady užij. My se slyšíme, rokeři, nebo vy mě uslyšíte zítra ráno, budu tady a znova se vystřídáme úplně stejně, takže
1: tak?
0: Celý víkend takhle. Kája Martin, jaká byla ta naše přezdívka?
1: Kmart.
0: Kmart, tak si to užijte, rokeři.

0: Maxi, kdo vybírá podlahu?
1: Ty.
0: A kdo jí položí?
1: Já.
0: Super, jedeme do Baumaxu.
2: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
0: Luxusní vzhled.
2: Snadná pokládka.
0: Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Atención, señoras y señores!
4: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
3: Un, dos, tres!
4: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
3: La Tropical!
4: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
3: Awarashar!
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rock Radio.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat a nejvyšší teploty dneska až 34 stupňů. Co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Zítra nejvyšší teploty až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rokeři, máme po jedný odpoledne a to nám značí dvě věci. Za prvý, že pokračujeme v rokovém víkendu, tentokrát se mnou Kájou Klímovou, potom, co mi to Marťas hezky předal. Kmart nejde dál. A za druhý, že je čas zjistit, jaký máte poobědovej apetit. Takže je váš čas, rokeři. Pište si o písničku na přání, kterou byste si chtěli nechat zahrát v této hodince. Tak to nebudeme dál zdržovat, protože nám zahraje třeba Panopticon, Nightwish nebo Queen I Want to Break Free, pecka z roku 84.
0: Rock Radio.

0: Právě nám na Rock Rádiu dohrává Nirvana Come As You Are. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali o písničku na přání, tak mi napsal Michal. Ahoj, Kájo, mohla bys zahrát pro všechny, kdo jsou taky v práci Metaliku. Výběr nechám na tobě, díky moc. Samozřejmě, že pustím. Takhle, kdo jste v práci, tak pevný nervy a šéf určitě odpustí. Když si to teďka trochu osolíte, protože jsem vybrala jednu skvělou písničku právě od Metaliky. A já jsem srdečně ráda, že ji tady máme, protože ani nedokážu vysvětlit, jak tahle písnička je skvělá. Zaposlouchejte se do Hetfieldova hlasu a taky když zažije Why Can't I Forgive Me v překladu Proč si nedokážu odpustit a začne Kirkovo solo, tak vás to odpálí. Takhle konec mých řečí. Začneme třeba právě s Metalikou, ale čeká nás taky Struts nebo Horký že slíže a já zprostá. Ale teďka už Metallica The Unforgiven 3 z roku 2008.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
4: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
3: Kazbet? A v čem jsou jiný?
4: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
3: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
5: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Guano Apes a Fire in Your Eyes a pojďme se podívat na naše rokový referendum. Pokud nevíte, co je rokový referendum, tak se jedná o to, že si na našem webu rokovýradio.cz hlasujete, jaký album si chcete nechat zahrát. Výherní album vám pak zahrajeme po 7. právě každou sobotu bez keců a bez přestávek. Pojďme se tedy podívat na naši trojici, s kterým máte možnost hlasovat. Máme tady Firehouse roku 1992 a jejich Hold Your Fire, Giant ročník 89, Last of the Runaways nebo Saigon Kick z roku 1992, The Lizard. Takže hlasujte, já pak v 5 uzavřu hlasování a povím vám, jaký album vám takhle při sobotním večeru zahraje. Do konce hodiny Bon Jovi, Mr. Bloodhound Gang, nebo si uděláme výlet do Dubaji společně s Alešem Brichtou, ale teďka už kousek kultury.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Augusta a Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm,
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Nejvyšší teploty dneska 34 stupňů. A co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 31 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej.
1: Krásný odpoledne, rokeři. Za mikrofonem vás zdraví Kája Klímová a společně pokračujeme v naší druhé polovině sobotního rokovýho víkendu. Pokud právě teďka někam jedete, tak hlavně opatrně za těma volantama, prosím vás, jo? My se podíváme v této hodince na pár zajímavostí, dozvíte se, kdo dneska slaví narozeniny a taky se podíváme společně do kin. Tohle vše nás v následujících 60 minutách čeká, ale samozřejmě, co nás čeká a rozhodně nemine, je pořádná dávka slušný rokový muziky. Pojďme si dát třeba Trautenberg a jejich Potužník senior, Incubus nebo Judas Priest, United, pecka z roku 1980.
0: Rock Radio.

Rock Radio, rockovej výrok. Song dá dohromady každý pitomec, co zná pět akordů. Akorát to nejspíš bude kravina. Joe Elliott.

0: Tak tohle byly Def Leppard a jejich pecka Fallen z roku 83. A právě frontman téhle skvělý kapely Joe Elliott dnes slaví své 67. narozeniny. Hudbou 60. a 70. let kapelami jako T-Rex nebo Moddy Hoople se inspiroval už od mládí. A jeho sen stát se členem rockový kapely se splnil v roce 1977, kdy se připojil k tehdejší formaci Atomic Mass. Právě Joe měl velký podíl na tom, že se kapela přejmenovala na Def Leppard a postupně si vybudoval svůj nezaměnitelný pěvecký styl. Rychlý, melodický, s vysokými polohami a výraznou energií. Hele, pojďme si na rovinu říct, že když slyšíte Joea zpívat a nevíte, že to je on, tak ho dokážete do vteřiny poznat. Kromě zpěvu ovládá také bicí, kytaru a klavír, že jo. Dnes žije se svou rodinou v Dublinu a my mu přejeme všechno nejlepší a hodně toho zdraví. Nás čeká třeba Valčík s Danielem Landou, U2, Nothing More nebo Midnight Oil a jejich Beds Are Burning, pecka z roku 88.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

Tak to byly Motorhead a jejich Overkill, pecka z roku 79. A jak jsem slíbila, tak se přesouváme do kina. Berte popcorn a pohodlně se usaďte, protože právě na plátnech se nám ukážou Oasis. Ano, slyšeli jste správně, Oasis Don't Look Back in Anger, což je název dokumentu, se dostane do českých kin a bude mít premiéru 10. září. Film zachycuje návrat bratrů Gallagherových a jejich společné turné, které proběhlo v roce 2025. Diváci budou moct vidět zákulisí přípravy a průběh turné. A takhle, jak už všichni známe příběh těchto bratrů, tak to bude podle mě skvělá podívaná. Ale teďka bráchy ještě chvíli necháme odpočívat a přesuneme se na muziku. Do konce hodiny nás čeká totiž Aerostorm, Kiss, Linkin Park, Jiné kafe nebo Red Hot Chili Peppers z jejich Californication z roku 1999.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Dneska nejvyšší teploty až 34 stupňů. A co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Zdravíčko, moji milí rockeři, máme pár potřetí. Za mikrofonem vás zdraví Kája a doufám, že se máte takhle při sobotním odpoledne dobře. A vy stejně víte, na co je čas, že jo? Úderem týhletý hodiny totiž odbyla hoďka, kde je prostor na vaše přání. Takže si pište o písničku na přání, kterou byste si chtěli nechat zahrát. Pište si na Messenger Rock Radio a já vám to cca v 15.20 pustím. Mezitím na nás už netrpělivě čeká třeba Disturbed, R.E.M. nebo Kabát a jejich Nesmrtelná teta. Pecka z roku 2022.
0: Rock Radio.

jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Legendární AC/DC právě dohráli na Rock Rádiu. A jak jsem před chvílí avizovala, abyste mi psali na písničku na přání, tak mi napsal Zdeněk. Ahoj Kájo, jedeme s malou z výletu. Můžeš nám tam zahrát Alice in Chains Down in a Hole? Děkuju moc krát. Tak samozřejmě, že zahraju. Moc vás zdravím. A Alice in Chains tady nebudu hrát sami doprovod, jim bude dělat třeba Battle Beast nebo Creason, ale teďka už Alice in Chains Down in a Hole z roku 1993.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Vše pro bagr, CZ.
5: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
4: Vše pro bagr.cz.
6: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Wes a jejich Wild Child. Prosím vás, zbožil se nám tady další milník, dámy a pánové. Jde o kapelu Evanescence a jejich hit Bring Me To Life. Tahle kapela v čele s neskutečnou Amy Lee zvládla další milník. Totiž tenhle ikonický song má 11x platinu a tím se řadí mezi nejúspěšnější rockový singly 21. století. No, co no, jsme všichni měli fázi Evanescence a i když říkáte, že ne, tak vám to nikdo nevěří. Páč, Bring Me To Life jsme si pouštěli všichni a kdo ne, nechť ať hodí kamenem. A já vám teď hodím do konce hodiny třeba Komunál, No Doubt, Antiflag nebo legendární Ozzy Osbourne Mama, I'm Coming Home, ale ještě předtím trošku kultury.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
3: Baru, ty jsi hlavička.
2: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: Backlit.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat. Dneska nejvyšší teploty až 34 stupňů. A co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 31 stupňů.
0: Rock Radio. Rockovej.
1: Zdravíčko, rokeři, máme pár do čtvrtý a my pokračujeme dál. Pomalu a jistě se blížíme k roku na přání, ale ještě do té doby mám pro vás moje keci a taky spoustu slušný rockový muziky. Dozvíme se, kdo dneska slaví narozeniny a ještě ve čtvrtý hodině nás čeká oznámení novýho alba, ovšem z českých hájů. O který kapele mluvím? Dám vám nápovědu, že občas ta pravda bolí a že nežijeme ve světě iluzí. To je takzvaně, dámy a pánové, život takovej náš. Tak si myslím, že po této nápovědi už všichni víte. Nás už nedočkavě vyhlíží třeba Bastard, Dropkick Murphys nebo Ramones a jejich Pet Sematary, pecka z roku 89.
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Song dá dohromady každej pitomec, co zná pět akordů. Akorát to nejspíš bude kravina. Joe Elliott.

0: Tak tohle byly Def Leppard a jejich pecka s názvem Rocket z roku 87. A právě frontman téhle skvělý kapely Joe Elliott dnes slaví svoje 67. narozeniny. Hudbou 60. a 70. let kapelami jako T-Rex nebo Mod D Hoople se inspiroval už od mládí. Jeho sen se stát členem rockový kapely se splnil v roce 1977, kdy se připojil k tehdejší formaci Atomic Mass. Právě Joe měl velký podíl na tom, že se kapela přejmenovala na Def Leppard a postupně se vybudoval svůj nezaměnitelný pěvecký styl. Rychlý, melodický, s vysokými polohami a výraznou energií. Hele, pojďme si na rovinu říct, že když slyšíte Joea zpívat a nevíte, že to je on, tak ho dokážete do vteřiny poznat. Kromě zpěvu ovládá také bicí, kytaru a klavír. A dnes žije se svou rodinou v Dublinu. A my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší a hodně toho zdraví. Nás ještě tady čeká pořádná dávka slušný rockový muziky, jako například Lucie, Him, Fall Out Boy nebo Eagles z jejich Hotel California z roku 76.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Iron Maiden a jejich Running Free právě dohráli na Rock Rádiu. A jak jsem slíbila, tak vám prozradím, kdo bude vydávat nový album tady z českých hájů. Podle nápověd doufám, že jste uhádli, že jde o naše Škvory. Ano, je tomu tak, nekecám. Kapela Škvor totiž vydává nový album s názvem Na hraně a vyjde 15. října. Ovšem předprodej se spustí 10. srpna pro nedočkavce. Z bílo-černého obalu jdou Škvoři tentokrát do tmavých barev a můj hlásek v hlavě mi napovídá, že to bude pecka. Takže pište si to do svých kalendářů, aby vás potom nezachvátil pocit viny. A my se přesuneme k další muzice, protože nás do konce hodiny čeká Vypsaná fixa, Guns N' Roses, Skillet, nebo teďka už tam vidím Nickelback a jejich Rockstar, pecka z roku 2005.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat a dneska nejvyšší teploty až 34 stupňů. A co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Zítra nejvyšší teploty až 31 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej.
1: Zdravíčko, rokeři, máme pár po pátý, za mikrofonem vás zdraví Kája a právě v téhle hodince se společně podíváme na váš apetit. Je čas na vaše přání, moji milí. Pište si na Messenger Rock Radia, co byste si chtěli nechat zahrát, ale pište rychle, páč písničku na přání spustím v cca 7.20. Tak šup, šup, pište, my si mezi tím dáme třeba Amorphis, Rasmus nebo Olympic a jich jednou pecka z roku 1994.
0: Radio.

0: Právě nám dojíždí na Rock Radio Queenie a Dishou Masku One. Předtím, než se vrhneme na písničku na přání, tak se chci omluvit za přeřek. Ne 7.20, prosím vás, ale v 17.20. To víte, já viděla tu sedmičku a už jsem málem vzala šichtu za Melichera. Tomu samozřejmě udělat nemůžu. Nicméně se ještě jednou omlouvám a jak se vám před chvílí avizovala, abyste mi napsali o písničku na přání, tak mi napsala Lenka. Ahoj, Kájo, jsme s rodinou v autě, míříme na dovolenou a budeš nás doprovázet ještě tak 20 kilometrů. 200 kilometrů, co já to dneska milu. Prosím, zahraj nám něco od Škoru, ať nám to lépe utíká. Díky moc, Lenka z Kluky. Já vás moc zdravím, Lení, opatrně za tím volantem a přeju vám šťastnou cestu. Škor nám tady nezahrajou sami, zahrajou nám taky třeba Evanescence, Hinder, Kern, ale teďka už Škor, Stíny a Mráz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
7: Zach Wild a jeho Black Label Society,
6: veselá parta Aylstorm
7: i Američané Savatage a Testament,
6: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle
6: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

0: Právě nám na Rock Radio dojíždí Europe Ach, I Will Cry For You z roku 1991 a my se ze Švédska přesuneme do našeho rokového referenda, protože jste si zvolili desku, která vás bude doprovázet dnešním večerem bez keců a bez přestávek. Prosím vás, vaším vyvoleným pro dnešním večer se stal Saigon Kick a jejich deska z roku 1992 The Lizard. Ale takhle, můžu vám říct, že všechny desky byly fakt natěsno. Takže právě na Saigony se můžete těšit dneska po roku na přání po 19. hodině. A my si pojďme dát něco do konce hodiny, protože rok na přání už nás čeká za malou chvíli. Motorband, Survivor, Simple Plan, Rammstein, Ich Will, ale teďka už trošku kultury.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Rok je slušná muzika. Rok rádio. Počasí.
7: Dneska bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Postupně se vyskytnou hlavně v Čechách lokální přehánky a bouřky. K večeru bude v Čechách od západu srážek ubývat a dneska nejvyšší teploty až 34 stupňů. Co se týče zítřka, tak očekáváme oblačno až polojasno. Na Moravě a ve Slezsku ráno a dopoledne až zataženo. Ojediněle se vyskytnou přehánky hlavně na horách. Nejvyšší teploty zítra 31 stupňů.
6: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rock na psání.
7: Ahoj rockeři, odbyla nám šestá, což znamená, že nám začíná rok na přání. Hodina čistě podle vás. Takže mi koukejte psát na Messenger Rock Radio, anebo mi volejte na číslo 725 844 424 o vaše přání. Rok na přání nám odstartuje Bon Jovi a jejich In These Arms, pecka z roku 1992.
6: Rock Radio.

0: Právě nám dojíždí Bon Jovi a jejich In These Arms z roku 1992. Napsala mi Ivet, zdravím Kájo a všechny posluchače Rock Rádia. Děti mě poprosili, ať vám napíšu do rádia, abyste zahráli Proteus Wellerman. Předem děkujeme a přejeme krásný zbytek neděle. Zdraví Iveta s malými satanášky. Já vás moc zdravím, Ivet, a samozřejmě, že vám zahraju Strejdu Prota. Tak pojďme na toho Wellermana. Rock Rádio.
1: Přístavu Dover, kotví loď, na moře se dej a s námi pojď. Příliv se zved, tak vyplujem hned, duj věd,

tak to byly POD Afraid to Die. Napsal mi Luděk, ahoj, chtěl bych pro svou ženu zahrát od Fialek punk, sex a pivo. Myslím, že to se přesně váže k našemu seznámení a jsme spolu již 8 let a přeji vám, ať přežijete ty horka. Dík, Luděk. Tak bohužel Fialky tady nemáme, ale domluvili jsme se, že cokoliv jiného by šlo. Tak jsem pátrala tady v naší databázi a myslím si, že Sex on Fire by šel taky. Takže k vám teďka už letí Kings of Leon a jejich Sex on Fire pecka z roku 2008.

0: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
1: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
2: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
3: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
0: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
3: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
4: firmanazážitky.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Vše pro bagr CZ.
8: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Právě nám dojíždí Metallica a jejich Enter Sandman z roku 1991. Volal mi Adam, že by chtěl nechat zahrát cokoliv od My Chemical Romance. Bylo by to pro všechny posluchače Rock Rádia. Tak samozřejmě, jak jsem říkala, tak přání plním. Tak pojďme na My Chemical Romance a jejich Helenu. Rock Rádio.

Tak to byly Green Day a jejich Peacemaker z roku 2009 a napsal mi Matyáš. Ahoj, zrovna valíme do Budapešti na zítřejší koncert Lennyho Kravice. Tak kdybyste prosím zahráli něco od něj, díky moc. Tak hlavně si to tam užijte a šťastnou cestu. A takhle, pokud můžu doporučit, už teďka bych si rezervovala taxíka, pokud nebytlíte kousek od stadionu. Věřte mi, vlastní zkušenost. Fakt vám dobře radím. Tak pojďme si dát Lennyho a jeho

Nightwish právě dohráli na Rock Rádiu a já mám tady pro vás poslední dvě přání, s kterými se s vámi rozloučím i já. Volala mi Terka, že bych chtěla nechat zahrát Ozzyho pro jejího tatínka. Tak tedy jasně zahrajeme, mám tady už připraveného mistra Crowleyho. A pak mi psal Marek, že by si jen tak pro pohodu nechal zahrát Aerosmithy a jejich Sweet Emotion. Oboje mám tady pro vás připravený a tak, milí rockeři, se s vámi loučím. Jako vždy mi bylo ctí s vámi hrát a zítra se slyšíme od 13 do 19. Mějte se krásně.

muzika. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Aktuální rokový referendum je minulostí, ale už pro vás připravujeme nový. Desku na příští sobotu si budete moct odhlasovat na našem webu rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
5: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
6: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
7: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
6: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

zvučná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Znáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na naše

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Na babičce nejlíp vidíš, že člověk se učí jenom proto, aby nakonec všechno zapomněl.
4: Tati, a byla tě taky někdy tvoje maminka?
3: Ne, jenom tvoje.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: vybušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A tak ono je to celý o kartách, vole, němej, ten má tři žlutý, ty vole, tam je to vyřízený. Tam je to celkem jasná situace, vole.
2: To vím všecko, ale Michal to hlásil po cestě, jak jsme jeli.
1: Já vím, ty vole, my to musíme doma vyhrát tentokrát. Já vím, že jsme se trošku zvedli psychicky, blá, že to jako zvládneme, jo. Ale musíme tomu štěstíčku jít trochu naproti, ty vole. Hele.
2: To je jasná, vole.
1: Hele, je tam třicetník za kříž. A padíka, kdybychom náhodou vyhráli, no prostě jako normálně.
2: No, to je jasný, super. No.
1: Ale my potřebujeme hlavně nějak nacvičit los, ty budete potřeba nacvičit ten los.
0: Rock Radio. Konec legrace.